0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Kde končí signál,
2: my začínáme.
3: Musical. The vibrations are different.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: kanalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquise John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
5: Posloucháš správně.

0: Skalý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Radio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB. Zapni a neřeš.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Určujeme rytmus.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB, zapni a neřeš. I just wanna...

0: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Bolse.
2: Hello Time Boy, this is your operator. Get ready for mission Return to Paradise.

0: Welcome to paradise.
1: Radio MB. Zapni a neřeš.

barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
0: Radio MB.

0: Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Určujeme rytmus v bolce.
2: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebook.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tort.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquise John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Máme jasno až polojasno, odpoledne čekejte až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky, hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty pro dnešní den kolem 33 stupňů Celsia.
0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Hezký tropický den. Přes polovina Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Téměř čtvrtina řidičů plánuje strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek například v Itálii nebo na Slovensku. Dopravní expert Roman Budský má obecné rady pro všechny řidiče, které čeká delší cesta do zahraničí.
1: První věc je mít v pořádku doklady, takže opravdu všechny doklady zkontrolovat. Další věc je, půjdeme autem, dolej všechny ty kapalné, které tam jsou. Doporučuji před další cestou do zahraničí podívat se na auto i ze sporu, čili třeba mít někoho, kdo se autům trošičku věnuje, tak aby se tam podíval, jestli tam někde něco nesákne, není tam někde něco povoleného a tak dále. Další věc je, když to auto nakládáme, nic nesmí být v kabině na volno, protože při prudkém brzdění, při kolizi se z toho stane zabiják. Věci do kufru, těžké věci, co nejníž, co nejvíc k těm zadním sedačkám, nahoře mi to lehčí a nahoře mi taky to, co bychom mohli potřebovat, nějaký drobný občerstvení, pití, výstražný trojúhelník. No a pak je samozřejmě potřeba, aby za volantem seděl zkušený a současně zodpovědný řidič.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelná skladí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu. No,

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Čtvrtý motosraz veteránů se uskuteční 28. června na Pískové Lhotě. Setkání majitelů, příznivců a obdivovatelů historických motocyklů si nenechte ujít mezi 9. a 13. hodinou.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Díky moc!
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 12 hodin. Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Máme jasno až polojasno, odpoledne čekejte až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky, hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty pro dnešní den kolem 33 stupňů Celsia.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku? Historický festival se uskuteční 4. července v autokempu Kosmonosy. Můžete si užít den plný historie, zábavy, dobrého jídla a nezapomenutelných zážitků pro malé i velké. Těšte se například na historické souboje a ukázky zbraní, dobové tábory a stánky řemeslníků, historické dílničky a tvoření, dobové aktivity a další vystoupení a doprovodný program. Začíná se v 10 hodin. Další info najdete na www.autokemp.cz.
1: Rádio MB.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku.

0: aplikaci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: hezký poslech, doufám, že si užíváte víkend a na Rádiu MB je teď čas na reportáž. V Česku by podle ministra zemědělství Martina Šebestiána měly vzniknout další vodárenské nádrže. Nynější kapacity v budoucnu nebudou stačit. Nejbliž výstavbě jsou Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku. Jedná se o prioritní oblasti s celkem 20 míst, která má stát vybrána pro stavbu přehrad. Jako první by v roce 2033 mohla být dokončena nádrž Nové Heřminovy. 4 nebo 5 let poté by následovaly Vlachovice a kolem roku 2040 Kryry. Šebestián k tomu řekl.
1: I ze všech těch propočtů, které vlastně dělají kolegové z povodí, z ministerstva ve spolupráci s CzechGloobem a tak dále, to, že roste teplota, máme stejné úhrny srážek, ale prodlužuje se nám samozřejmě to vegetační období, takže máme vyšší výpar a ta krajina, jak nám funguje déle, tak spotřebovává více vody a proto vlastně ta kapacita našich vodárenských nádrží nebude dostačovat. Vidíme tam, že ten zlom bude přicházet zhruba tak řekněme za nějakých 20 let.
0: Vodárenské nádrže jsou důležité i pro snížení rizika povodní. Například stavba přehrady v Nových Heřminovech má zajistit protipovodňovou ochranu na horním toku řeky Opavy, kde opakované povodně v minulosti způsobily rozsáhlé škody na majetku i infrastruktuře.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: bylo 13 hodin. Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Máme jasno až polojasno, odpoledne čekejte až oblačno a místy přehánky nebo bouřky, hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty pro dnešní den kolem 33 stupňů Celsia.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolse.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquise John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Hezký tropický den. Přes polovina Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Téměř čtvrtina řidičů plánuje strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek například v Itálii nebo na Slovensku. Dopravní expert Roman Budský má obecné rady pro všechny řidiče, které čeká delší cesta do zahraničí.
1: První věc je mít v pořádku doklady, takže opravdu všechny doklady zkontrolovat. Další věc je, půjdeme autem, dolej všechny ty kapalny, které tam jsou. Doporučuji před další cestou do zahraničí podívat se na auto i ze spodu, čili třeba mít někoho, kdo se autům trošičku věnuje, aby se tam podíval, jestli tam někde něco nesákne, není tam někde něco povoleného a tak dále. Další věc je, když to auto nakládáme, nic nesmí být v kabině na volno, protože při prudkém brzdění, při kolizi se z toho stane zabiják. Věci do kufru, těžké věci, co nejníž, co nejvíc k těm zadním sedačkám, nahoře mi to lehčí a nahoře mi taky to, co bychom mohli potřebovat, nějaký drobné občerstvení, pití, výstražný trojúhelník. No a pak je samozřejmě potřeba, aby za volantem seděl zkušený a současně zodpovědný řidič.
2: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhodou.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den pro Niky se uskuteční tuto sobotu v Kosořicích. Charitativní akce slibuje celodenní program. V 9 hodin začne fotbalový turnaj. Pro nejmenší je připravená pohádka, disco, pěna od hasičů nebo malování na obličej. Večer zahraje Jirka Sobotka a také Manene. To ovšem zdaleka není všechno. Kompletní program najdete na www.pronikolku.cz.
2: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku dáš.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál,
2: my

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: Hezký poslech, doufám, že si užíváte víkend a na Rádiu MB je teď čas na reportáž. V Česku by podle ministra zemědělství Martina Šebestiána měly vzniknout další vodárenské nádrže. Nynější kapacity v budoucnu nebudou stačit. Nejblíž výstavbě jsou Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku. Jedná se o prioritní oblasti s celkem 20 míst, která má stát vybrána pro stavbu přehrad. Jako první by v roce 2033 mohla být dokončena nádrž Nové Heřminovy. 4 nebo 5 let poté by následovaly Vlachovice a kolem roku 2040 Kryry. Šebestián k tomu řekl.
1: I ze všech těch propočtů, které vlastně dělají kolegové z povodí, z ministerstva, ve spolupráci s Czech Globe a tak dále, to, že roste teplota, máme stejné úhrny srážek, ale prodlužuje se nám samozřejmě to vegetační období, takže máme vyšší výpar a ta krajina, jak nám funguje déle, tak spotřebovává více vody. A proto vlastně ta kapacita našich vodárenských nádrží nebude dostačovat. Vidíme tam, že ten zlom bude přicházet zhruba tak řekněme za nějakých 20 let.
0: Vodárenské nádrže jsou důležité i pro snížení rizika povodní. Například stavba přehrady v Nových Heřminovech má zajistit protipovodňovou ochranu na horním toku řeky Opavy, kde opakované povodně v minulosti způsobily rozsáhlé škody na majetku i infrastruktuře.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: This one goes out to the one I love.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lavu.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina je na malinách. Začátek bude v 15 hodin.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Hezký tropický den. Přes polovina Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Téměř čtvrtina řidičů plánuje strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek například v Itálii nebo na Slovensku. Dopravní expert Roman Budský má obecné rady pro všechny řidiče, které čeká delší cesta do zahraničí.
1: První věcí je mít v pořádku doklady, takže opravdu všechny doklady zkontrolovat. Další věcí je, půjdeme autem, dolej všechny ty kapalné, které tam jsou. Doporučuji před další cestou do zahraničí podívat se na auto i ze sporu, čili třeba mít někoho, kdo se autům trošičku věnuje, tak aby se tam podíval, jestli tam někde něco nesákne, není tam někde něco povoleného a tak dále. Další věc je, když to auto nakládáme, nic nesmí být v kabině na volno, protože při prudkém brzdění, při kolizi se z toho stane zabiják. Věci do kufru, těžké věci, co nejníž, co nejvíc k těm zadním sedačkám, nahoře mi to lehčí a nahoře mi taky to, co bychom mohli potřebovat, nějaký drobný občerstvení, pití, výstražný trojúhelník. No a pak je samozřejmě potřeba, aby za volantem seděl zkušený a současně zodpovědný řidič.
2: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.
4: Going for auto sequence start. 10 minutes, 10 seconds.

kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dětský den bude 20. června v obci Plužná. Těšte se na podmořský svět se SpongeBobem. Začínat se bude ve 14:00. Na místě bude lanové centrum, střelnice, stezka s úkoly, animační program, skákací hrad a další atrakce.
0: Rádio MB. Kde končí signál? My

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.
2: Question. What is love?

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquise John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na Koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina Je na malinách. Začátek bude v 15 hodin.
2: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
1: Hey girls, the boys, superstar.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No konečně, hejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Kde končí signál? My

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: If you know, you know. Yeah. Day one.
1: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Sobotu 27. června ožije fotbalové hřiště v Dolním Bousově šestým ročníkem memoriálu Marka Koštíře. Akce propojí tradiční dobročinný turnaj s exkluzivní dražbou dresů a bohatým dětským dnem. Cíl je jasný, vybrat prostředky pro 14-letého Davídka, který jako jediný v Česku bojuje se vzácnou genetickou mutací. Výtěžek mu zajistí nezbytné rehabilitace a především nákup speciální dodávky pro bezpečnou přepravu. Fotbalový turnaj a bohatý doprovod program pro celé rodiny začne v 10 hodin.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude. Rádio MB.

Kultura města zve do městského paláce Temple na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Temple od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu!
1: Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam!

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Povněnkové odpoledne se uskuteční 27. června od 14 hodin na nádvoří zámku Kosmonosy. Příchozím se předvedou všechny děvčata se svými soutěžními choreografiemi. Letos se navíc mohou těšit na novinky a soutěže. Povněnky totiž slaví 30 let od založení klubu.
2: Radio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, za

Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Radio MB.
1: Posloucháš správně. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Kde končí signál,
2: my začínáme.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.